0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psa, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám, co udělám.

ste na frekvenciách Rádia Košice a už presne na celú odbie 18. hodina budú u nás na rade metropolitné správy. Tentokrát nich bude reč o kandidátoch na primátorov, ale pôjdeme si aj po koncoročné vysvedčenia, takže určite zostaňte naladení.